0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
1: Dobranje. V Budešinje je včera na Lavskim arealu symbolický zaryv za Srpski forum vědy. Kaž praje ministerský prezident Sakskije Michael Kretschmer, maja Serbia s tvarským projektom v strukturní změně objekt, kýž změje ze svoji architekturu a funkciu bytostnú rolu za Serbstvo a celkonie tiež za strukturnú změnu. Na čerovšim zároveň by to runia štátna ministerka Barbara Klepšová, kýž sa v zajšmých letách zhromadne s Kretschmerom pracovala za svoj projekt Zvopravdži. V fórumie na Lavskim areálu máte mieč nové miestno, Serbský institút a Serbský muzej, dokýž ste dotelne domaj dodržaní. Závod TDDK v nadrozni Rábuce bu čera s mytom Kultúra prevencie vúznamenenú. Tute přepoda Bohuvanské drústvo za drevo a metal. Jemu přísluša 224 000 závodu, jeničce dvě firmy vopleto mytuje. Čera bu myto sobudživačam nadrozni Rábuce přepodate, kýž sa hižo leta dôvo závodže za viestotu a strôtu zasadžuje. TDDK je jeden z najväčších živodavarí regióne a tvári džele za automobilovú industriu, vo sebe klímové kompresory. Nímale 40% domiacnosťu radvorskej gmeny tepí hišče s volium, 12% pak z biomasu. To zoni čera tamnýša gmenská rada, jako so so svojim plánom čopfot zabieraše. Ním je toho runia zapísané, zo je 60% šich tepeniu gmenie starších hač 20 let. Dále predstej návoda tvarského dvora Enrico Witt stavu dviju duboviju aliju. Tak sú štomy k Lutopčanskému parke kore a svabe, zodobia so potrezač. Podno domu sú znamenča ižo stolic staré štomy na Radvorskej aleji pod dubami, hišče pomerne strúe a moli tam hišče veľa liče sadku stač. Mieščanské zahradníctvo Kamiencu so za to zasadžuje serbskú rič s javným rumie výčomný šustčinič. Hižo mnohé zjavné tvárenia a informatické dáfle je záhrad se serbskými pomenovaniami v udosponiu. Dalšie sleduje, kež napríklad Lessingové muzeje po jeho sanirovaniu. To zdžili záhradníctvo na naprašovanie. Vo 2027 cíľa nimo toho nádružné dáfle miestče krok po kroku na nemsko-serbské popísanie přestajíč. Plánované je to najprede za vône drohy a na miesta, kaž sa to roščo, budesku drohu alebo pustovú drohu. Pfačič cíľa predovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskie, ktoré štukvíľu letne 4500 eur z pechovanských sredku prevostaja. Trebinská gmena vostanie financielne stabilná. To rozvoží komunica Dana Pilova čera gmenské ráže. Gmena je bez dlha a má aktuálne 1,62 milióna eur likvidných sredkov. Gmena môže svoje nadavky dále spelniť a to najebač votybierať sa dokody bola přemyslovoho dávka a přinožku pestovaní. Komunica vúzbiny, so je to žakovano likvidným sredkám z trebinského zrečenia z lijak možno. Za přichodné leta líči Trebin z dále votybieracími dokodami. Vo dvojnom etáče za 2027-2028 cieďa januáre vúražovač. To bych upojistče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca vostane miniate, skýre silne pomročene. Vod popudnia sem maso tiež deštovač, nás očakuje švíle. Žive slie prostupa dženca na maximálne 19 do 23 stopňu. Júce zmieme najprve trochu slunca, bývú dňa pak potom tiež viac a viac mročelu. Popudňu potom máme to runia so švielemi líčič. Žive slie podále spadne na 12 do 15 stopňu.
2: A poľadám celé spešné napuče, to opravdu spešné, že pretož nám ničo nepředlíži, štež môj nekak mylič. Je lišče inéšo menina potom zazvojnče, Katko pod Budešin 7.30, 400 kibazo s nami četuječe. 4, po napoše z Čechie.
0: Serbský rozvoz.

Noah Doba featuring Přes Bulni, Sapskim Rozbasu, Stuart Grano, Zibelgina, Šest. Hat Tamagotchi, abo například Pokémon-Karte, kulta generácia matakle svoju rajku, a dženca sú to drie skiritejke skvišie. Džetši sú cíle cipelkojči za nimi. Je to taká trendová rajka, za kotruž sociálnych sučach vábia. Skviši, to je husto morec, kajš taký mešký mešk, kýš je skumštným želejom pelnené, a tutun môže štokač a faudvač, dodôž a doširokosť čač. Miestem vo nevevších formách a variantách existuje a dávaja nimale ve všetkých kúpnicách. Produkty pšindu ze Číny, tola kečbo, nic kojš des kviši dodžarči tež európske kvalitatívne štandarde. Kupce mili tož znajmenša na CE značku dživač, kotra sa ruča európske vistotne a kvalitatívne štandarde. Zdjela pak nimaja tunje imitate tutoch z kvišiu z cova lebe, smerdža samo za chemiju abo za benzínom. Stiftung Warentest warnuje před takými produktami, kotrež môža jara strašne za dječi byč, a kotrež mačizne za môža raka zavinovač, po takým kečbu, ruce, preč. Nadrobnosť če tomu namakače ve našej app MDR Serbia, tam sme vám tež zastajili pokiu, kak môžeče si taký skvyši pomene jednore sami napaslič.

0: Pschelauskem Arealu, Wula Dame, Potakim Tukvilu. No hai, ja by rekwa, Vulku Džeru, kotrež pytaja archeologojo za pokvadamin, za nekajkimi vosebitostkami, vezemi. Na samstne miestne by čera suva ľudži v oblikach popuču, tam je chumenujce prini symboliski zare za serbski forum vede, kiž ma tam hač do leta 2030 nastač. A mate džisvok, tu nesie to raz bliže v obledov, tu by tam podla.
1: Dobra nalada, svunčne vedro a nezvučene obraz, telko kožanih a vuređenih čriju na tvarnišču v Pjesku, ličba politiske prominence da bi vulka, a založba za srpski lud miješe doromade džesač v opaču vuđelič za rjane foto vosreč tvarnišča. Navodnica Srpska muzeja Kristina Bogušova je symbolický zárob před přítomnými jako vjezdnú hodinu Srpského muzeja nistva opisala.
2: Když ja ročo myslu, kde je so také nešto stalo, popravom ve staviznách Srpstva, zo je so explicitne jeden dom, jenož sa muzej tvaril. To hačo tal nebie. My vieme, vo starom serbskom dome, jo 1904 posvedčené, bieše muzej v jenej etáži s nekotrými stvami. Hej, to by znoj veľký postup, ale to, što ješ my netko jačac, no 125 let poži, šo názonimo a vidíme, to je vizena celé druhá dimenzia. A to je, ja to vospetuje na vizna hodina serbskog muzejonistva.
1: Tež doktor Zuzana Hozena od Serbskog instituta mieše celý čas so smerce mezvočo. Na miestne sa vy prihľadže všetky dživa a dokumentácie Serbskog instituta, Serbskej centrálnej biblioteky, Serbskog kultúrneho archíva a Serbskog muzea, som svojich hodnotu koncentruje.
3: Vyzo chceme s tým tiež pokazať, čo sme hromadže ve mestče za našu region tuto serbské herbstvo nic jenož dokumentujeme, ale tiež pokazame a tiež ručo dáme v tým zmysle, že my tuto vidu, kultúrno-historické a tak dále, tým ľuďom, kýž sa zajmuje, zase dáme.
1: Viace kroče Džakovu praju je sa tiež Janej Budary, direktori založby za serbský ľud, ktorož kvalachu v zajšvých letách za vopstajné a konstruktívne dživo, zoby so projekt naposled krádiu.
4: Na koncu jedry to jenoš jen symbolický krok, ale na koncu jeden symbol tak vulký, zo je netko pitne v obchodže vele to plánovanska dživa je za nami a netko so realizácia započne a potom so jenom ústo samom v tom procesu, ak de vujdomi zo jen tyko dživa ižo zdokonjav a zo netko bude ošal deredže a to v obchodže nastane ten forum.
1: Ladajo na tvarske kušte je direktor Jan Budo toho runia dobre na lade.
4: Zasadne tak so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska, jeli so kušte zvyša, zo mo tete izvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerský prezident Sakske Michael Kretschmer ve svojej nareči na trošku ironiske vašne, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodomdejov našeho časa.
0: Vočarošim symbolickým zároveň za Srbský fórum vede pri Lauskem areálu je Matej Gisvok rozpravial. Aha.

0: Policia z G.
1: To pohľadáme najprv na A4. Tam je v útoru do poludnia 22-letná šoférka auta, mi je s horným bujezdom a svojím boršču doliva z Drojziva, tak zráze so svojím BMW-om do sriečnie planky a sa lohce zraní. Škoda na plance a auče 60 euro. V útoru popoludňu stá so nezbožo na A4 pola Budušina pred tvarniščom. 74-letný šofér Kije je drie trošku pozdže vidžo, zo sa vopkatači. Dokiž nie chcú na zadné auto prasnúč, chcúše na pravú čáru zaječ, tam pak by nakvadné auto. Tu už siedže do neho. Nichtu so nezdraní, naparaná škoda, 60 euro. A dále do mesta a nause v budeckém okresu sú kriminelní zajšvichte dženiach žonu vo viacere 10 euro zjebali. Na spočatku sú ju zazvonili a jej nabábili, zo maja zájem na jej Brockhaus knihách, ako co zetkachu poskyčichu 6-80-letní žonie 44-40 euro za jej kni. Zo bych ju pola banky pozdatne šo registrovali, v úžadachu si kriminelní jej IC-kartu. Nekotredne pozdišo zazvoni banka zo buchu 3300 euro vod jej konta vodkňované. Polícia hišče raz na to skečpni, nikomu svoje dáte dále dač. Vo sebe kečpovač maso, duž sa nichtu za zbierku knihu zajímuje. Kriminelným šedliža hustade dáte, tedyž ich nakupu, to odla him ľudžo spočat nedoveria.

Stenza, jetzt le vosse bitte Konzert. Ado, ve nimskosapskim ludovim djivadle, tam zahudji Karolina Eikets na svojim termine a romadze do ze sapske komony filharmoniju. Tutun vuradne koncertne večer započne so večer na pôsmich na vônym jevišču djivadva. Dženca, večer sedmich, predstaví Benno Vauda svoju nús knihu Stavizne a staviznički nedošej korunie v Oklecach. Čítanie je ve ambulantnej lardani pola Schneidritz v Oklecach a tam môžete si knihu tiež nedom na miestne kúpiť. Dženca, na večer sednáča hodinách. Votúri sa vústajenca ve serbskej kultúrnej informácii tu ve Budešinie. A womöze Gott sie so tam wustaja, abo ich turbe, das so Maria Schotschitzkonitz, Norbert Völkese Schunua, a Felicia Tove Nuetz. Immer doho, saspivaja Pschess Bullni, Jensa, wot Sidnatsche Hodgin, we Sapske Kulturni Informatsi, du we Budeschinje. Jutze je Pjatk, a das Tsche Pschepproscheni, na Vulko Žolu Dživadva Narodže, tam však vústupia zaso Floppy Dolls. Potekým júce, piatk dopona džesačich na Vulky Žoli Dživadva Narodže. A vúľadko vúsva sobotu zaso zvúčenem času při podňu 12 v MDR televízii. Jessac, do sedmiche.

0: Schell ausgeben, Arealdoto, wenn mich wohl damit duck willo. Na hei, herbe Rekwa, Vulko Gero, Gottrich, bitte Archäologe, Josa, Nika, Kimi, Wure, Wankami, Snatch, Tisch, Nika, Kimi, Bokwa, Dami, Wesimi. Das haben sie meist nebetscherer, so a Logi, we Woblikach, Popucho, Dami, Achumenutze, Prini, Symbolis, Gisaro, sa Serbski Forum, Wede. Geschmatam, hat Stoleta, Dweites, hat Zitze, Chinastat. Mati G. Svok, B. Budla.
1: Dobra nalada, svunčne vedro a nezvučene vobraz, telko kožanech a vuredženich čriju na tvarništu v pesku, ličba politiske prominence da bi vulka, a založba za srpski lud miješe doromade džesač vopaču vudželič za rjane foto vosreč tvarnišća. Navodnica Srpska muzeja Kristina Bogušova je symbolický zárov před přítomnými jako věstnú hodinu Srpského muzeja nistva opisala.
2: Když ja ročo myslu, kde je so také nešto stalo, popravom ve staviznách Srpstva, so je so explicitne jeden dom, jenož sa muzej tvaril. To hat schon dann ja wir, wir wissen, wo starem serbskim Dome, jo, jo, hat nach 104 posvečene, bische Musee, wo jene Etage, ses nekotrimi s twami, hei, to bis noch ein vulki postup, alle to, sto ich mir, nitko, jatschatz, no 125 let poži, scho naso nima, vidzima, to ja wissen, hat zille druja dimensia, a to je, ja, to waspetuje na wiesna hodina serbsko muzeonistva.
1: Tež dr. Susanna Hosena od Serbske instituta, miesche zille čas, so smerce mehrzvočo. Na miestne sa vy prichádza všetky dživa a dokumentácie Serbského instituta, Serbské centrálne biblioteky, Serbského kultúrna archíva a Serbského muzea, co svojich hodnotu koncentruje.
3: Vy so chceme s tým tiež pokázať, čo sme hromadže ve mestče za našu región tuto serbské herbstvo nic jenom dokumentujeme, ale tiež pokazujeme a tiež ručo dáme v tom zmysle, že my tuto vidu, kulturno-historické a tak dále, tým ľuďom, kýž sa zajmujú, zase dáme.
1: Viace kroče Čakovu praju je sa tiež Janej Budary, direktori založby za serbský ľud, ktorož kvalachu v zajšvých letách za vopstajné a konstruktívne dživo, zoby so projekt naposled krádžil.
4: Na koncu jedre to jenoš jen symbolický krok, ale na koncu je ten symbol tak vulký, že je nitko pitne v obchodže veľa to plánovanská dživa je za nami a nitko so realizácia započne a potom so jenom ústo samom v tom procesu aktivuji domy, že je nitko dživa ižo zdokonjal a že nitko bude ošo deredže a to v obchodže nastane ten forum.
1: Ladajo na tvarske košte je direktor Jan Budo toho runia dobre na lade.
4: Zasadne je tak, so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleke opcie nutska, jeli so kušte zvyša, so mo tete izvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerský prezident Sakske Michael Kretschmer ve svojej nareči na trošku ironiske vašne, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodomdejo našeho časa.
0: Počarošim symboliskim zaruje za Srpske forum vierde pšelovskim arealu je Matej Čisvok rozpravjau.

0: Janka Hanka. Gobie. Czaso, sedam hodzin, pecha, stotzi. Hi, pola dame doralbit, samschak, na schulskim arealu, wotte russo dżensa, dopone napo dżessa czech, miestem hija cicze poanske wiki, a stotta miest druim zmea, z czym smiecze licic, dysso doralbit spodacze, to wie beno szota kisze tam tisch, czerażno pobył.
1: Principe pobeži šon tak, kaj što od zajšvijo razo znajeme. A to biše v obaj razaj jara v uspješne. 50 ustajerjev z regiona so tam predstaja. Ale nic je nešto, přednožki tež znova maja. Dunkroč v financnem kubanju po ovanske orientaciji a zdobom vúčomnice rozpravljeja v svojich doživenjach. Tež dživonički so poskyčeja, napríklad autonomnem letanju abo CD čišče. Wohne Organisator Matthias Klimank so wird povedne veseli, so je to ešte šulo zajmu prahivo a ce dopodnia pšieč.
2: Dopodnia to je na šutske zahradovanie a to sú poň šule ze Skamenca, ze Rakec, ze Voklec, ze Kulova, ze Budešina, vyša šula a gymnázii. Tak rec podľa, so nimale 450 šulárov. A hej, od cioch môžem prajč, je to poň zaušiť hodobrené. Also môže kúžde, nima pšinč na kúžde pát.
1: Torika od cioch môža tež modosni pšinč, kiš nesú ze šulu tam byli, abo tež starší, kiš maja jednore zájim na tým ladač, što závode z blízkošče poskyčeja.
0: Pano Šota rozprávješe a on tam tež džen sa ráno je namiestný hižo a pšízeví so potom krutko povosmiš. Hej, kajš prajne. Poanske wiki, dorabic, sče přeprošení najprede šulek a šulerio tamnišie šule a potom vod cioch šice.

0: Polícia z G.
1: A to pola dame najprede do miesta a nause w budyskim okresu su kriminelni zalšwych tydzeniach żonu wo viacere 1000 euro zjebali. Na spočatku su ju zazvonili a je nababili za maja zajm na je Brockhaus kniach. Jako sa zetkachu poskyčichu 6 a 80 letnej 4 a 40 1000 euro za je kni. So bychu pola banki pozdatnie šo registrovali w užadachu si je EC-kartku. Nikotrydne pozdišo zazvoni banka, so bochu 10 a 300 euro vod je konta vodkňovane. Policija ještě raz na to skýčpni, nikomu svoje dáte dale dač. Vosebe kýčpovač maso, když so nichtu za zbirku knihu zajmuje. Kriminelnym předleža hustade dáte dedeš ich nakupu. To je dla jim ľudžo spočatne doveria. V Budešinie sú neznači 8 až 40-letne žonie šmoratko z dobuky pokradnili. A to, ako je miestče z čaha vulezva. Hudne by šmoratko niečo 400 euro. Ideálna hodnota pak žonu ešte bole boli, informuje policia. A v Vojerecach na Alberta Švajcerovi droze sú neznači noce od punžele do vútore e-skuter pokradnili, a to z jace svojbnoho domu za 300 a 100 euro. Hudnym skuterom policia netko pyta. A ještě dále na autodrou na A4, tam je v útoru dopodňa 22-letná mě s horným vůjezdem a svojím borstču do lieva zdrohy zjeva, tak zráze se svojím BMW-om do sriečnije planky a se lohce zraní škoda na plance a auče 6 000 euro.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A hejža votranja na pohosmech kneži Ralbicach hok a tok na šulskim arealu a to nic je noj šnucka. V športuje hali nije te švonka na šulskim maj dvorom maj so šitko přijotuja na tvari za mjestem citše pohanske viki. Koždej dvije leče so tajke převedu a znova maja tam posta vusta jerju beno šota tese na mjestne. Preraz štua je nimo srpsko rozvoza tam šitko podla.
2: To išto, to išto. Tu opravdu su v Ralbicach. Ja sem do hale bola do tamše, so šo natvore. Nitko sem ja rune vunka, takže ja sem opravdu fascinoval přes tun, a tu ne opravdu tiš kužel, a stu tun hoborský krán, kiš tu vyše šule má koroj cirkriorského závoda a to rejne veje tu ve veciku, kotež tak lohce tu je. Příjemne vedro, što doma preč votra na neje zima. Lohký vecik, a kaž prene to je, voda laka sem vidieť. Když přijedeš do Ralbice, vidíš zno zvon Vonka se tu ten hoborský krán a vieš, dokáľ doby si doječ. A tu vonka sú vône remesnice, no? Jo sú molorojo, podľa kašprajne, potom mulonský závod, potom elektrika, to šo sú tu všetce ešte veľa viace, tiež napríklad hydraulika, také vece. A za mnou ste tiež úľka vône u obora, tiež vona sa tu obdeli, tiež tu si môžeš obľadať Rajbičanskú vône u oboru. A Nucka, Nucka sú ponči, ja dúraz neko 3 metre dále přes kotbu tu do Nucko no džela a tam Nucka máš pon ďalšie závode z celého regiona. A to máš junu srbské institúcie, kaže znajeme, ale tiež napríklad, no što ješ kúže od nás znaje. Fyzioterapie, rune, taky kumiové bančiky, jo, otvěrča, dobu čo otvěrči, činimo mo dženca roma, že šport.
3: No hej, drudeš tu šce, jsme s nami športovač, hej.
2: Hej, tak vukubane na fyzioterapeutu, to však nie je tak, že jdeš do závoda a do šule, do závoda, do šule, to trošku jinak, jo, no?
3: Genau, to je jedné šulské vukubanie, a potom jenže do praktikuma, do praxe, to si jen pejnu praxu upota, hej.
2: A to môže napríklad bolo vás činč praktikum. A zároveň vidím taký koščot z tej, čo ste sa to uľať, a týma také košče všimčka, čo je kúpada. A tu, že nedom dále příchodné příběža tu s vůlkými kaštikami nuc do hale, tam záde so koronia přihoduje napríklad. Potom tiež vizo všelaké industriové předovzáčaje, vidím tam záde, když mašine natvária maja tiež železo tu sobu, menšie mašine vizo, nemža tu šo sobu nuc nosiť. Tiež klavírotvorc, tu je instrument, tu hižo z tej hali, to šo so přihoduje kúže majú ruce plné a bia tam a sem nekotr blaky sú ešte svobodné, to sa šo kus po kusku naplní a potom viezo, dybko nie dživitech, sa tu v Ralbicach všetko za šulor započne.
1: Po takým pohanské výky sú dženca Ralbicach, po napočujúčich so Benno ešte raz přizivý. A što ešte ma ľušť se tam tiež dojeť, od popodňa cioch je zariadovanie potom

0: Ja, som Bert Melcher, vietnik Rezniko Centrum a vítaj Hršebuzu. Ja se žicem spiju, ja se ležinca, dokoláž spiju a spivanje krajote veliku rolu, kaž máme projekt napríklad s žišimi a modostnými. To, že ten spiju svišem cesto pri kuštem svieženiu alebo pri všakých svieženiach, to toko mi se ľubi.
1: No, a nic, Jano, vám, ľubi Bernd Melcher. Celé Dolnosaský gymnázium má ten spiju ako neoficiálna hymna a južo vet pätego letnika uknu jen tam spivaš. Tož, nindo za sobu spivanje ho jadna ľudová verzia z podpieru dujarskih instrumentov. Vjasele ženca.

0: Vytkos, přešanja, píšte nám pět, 0151, jadnasťo, vesem, že set, vesem, šest, pěš.
1: RBB, serský program.

Vytkos, přešanja, píšče nám pět, 01 píš 1, jedna z čo, 8 žaset, 8 6 5. RBB, serský program.